AI při nákupech zcela důvěřuje pětina lidí více než rodině, i to probereme na krokodýlu. Ano, informacím od umělé inteligence při nakupování zcela důvěřuje 20% z vás, tedy stejně jako radám expertů, a více než rodině a známým, kterým zcela věří 19% lidí. Do roku 2035 se AI z tohoto pohledu stane nejdůvěryhodnějším zdrojem informací, když jí bude zcela věřit 35% lidí. Plyne to aspoň z posledního průzkumu. Tolik tedy průzkum, teď už další hity. Užijte si je na krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hesit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Brněnský Hantec má svého správce, pečovat o něj bude muzeum. Ano, i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Šalina, štatl nebo okna. Brněnský Hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jim muzeum města Brna, které bude pečovat o tradiční brněnský slang a jeho odkaz. Hantec začal formovat ve 20. století mezi lidmi z takzvané plotny, tedy především dělníky žijící na okraji Brna. Tak Hantec známe, překládáme tady u nás na Krokodýlu, no a tak jsme rádi, že Muzeum města Brna se o to postará dál a bude předávat samozřejmě Hantec dalším pokolením.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď možná.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
3: MSV 2026.
2: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Radio Krokodýl.
5: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Tati, co je to hybrid?
13: To je auto.
12: A co je to superhybrid?
13: To je Chery.
14: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
15: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
16: Více na cherrymotor.cz.
17: Rádio Krokodýl.

0: Alvaro Soler a La Cintura na rádiu Krokodýl, minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Zběsilou frašku Prachy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Ať je pondělí nebo pátek, neděle nebo svátek, Krokodýl je tady s vámi pořád i na začátku 40. týdne. Pravda, je pondělí, ale máme volno, máme státní svátek 28. září. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké sváteční ráno přeji Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, krásné ráno. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, i o tom ve zprávách.
0: Co si dáme po 7, například Miley Cyrus. Dáme také Spin Doctors. A taky budu mi rád. Jako když tenkrát my kůzem ve druhý začali hrát. Jak máme venku, tak máme tam celkem chladno, protože přece jenom po ránu to tak je. Kolik bylo u vás, Kačenko, po ránu?
6: Já mám pocit kolem 11.
0: Jo, no u nás bylo 9 stupňů. Tak, 8,5 je v centru Brna, ve Vyškově mají necelých 6 stupňů, Břeclav hlásí 5, Znojmo skoro 12. Jak to bude dneska vypadat během dne, tak ta teplota nám samozřejmě bude stoupat, i když ne do nějakých závratných výšin. 21 až 24 stupňů. Má být jasno nebo skoro jasno a sem tam po ránu mlhy.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Cestu zvládl dobře. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v Praze. Zájemci si mohou prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí. Prohlídky jsou zdarma. Senát ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti svými medailemi.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
6: U Rajce Jestřebí v sobotu vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes 4 hodiny nepřerušený. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a výběr kapitánky Barbory Strýcové vybojoval v týmové soutěži 12. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na velmi klidné silnice. Nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony a v zastávkových jízdních řádech městské hromadné. Dneska hledejte sloupec pro neděli nebo svátek. Záleží, které písmenko vám první padne do oka. Takže je klid, kdyby něco, dejte vědět.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: jsou 3 minuty po 7 hodině raní.
1: My vám přijeme krásné ráno a tradičně chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut. Tomu je sice pravda, že je volno, ale i tak u nás na Krokodýlu soutěžíme. Máme pro vás téhle chvíli voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika v Brně. Tu najdete v Brně už celkem pětkrát.
2: No a pokud jste dnes ve sváteční den vzhůru, tak volejte studio 603 103 103, protože můžete být první a můžete být obdarováni.
1: Na co se Žanek ptá? Ptá se na činnost, kterou dneska po vás asi úplně se vyžadovat nebude. Tak tedy Žanku.
3: Vomete, co to znamená házet Přemysla?
1: Házet Přemysla, co to může znamenat? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
4: Tady Martin.
1: Martin, jak to, že jste zhůru ve státní svátek takhle brzo?
4: Já jdu do práce.
1: Aha.
2: My jsme rádi, že nejsme sami.
4: jedu do práce, máme stavbu v Brně, která...
2: Nepočká.
1: Tomu rozumím. Ano, u nás doma taky nepočká. Za chvilku, no za 20 minut už tam je pracant. I se švagrem. Tak, povídejte. Víte, co to znamená házet Přemysla?
4: Vyhrál jsem nějaký úkaz, ne? Na 300 korun.
1: No to jste vyhrál, ale musíte odpovědět na otázku, co to znamená házet Přemysla.
4: Házet Přemysla.
1: Žanek se ptal. Chcete nápovědu?
4: No.
1: Zeptali jsme se Brněnu, jestli ví, co to znamená házet Přemysla.
5: Přemýšlet.
6: Myslet.
7: Přemýšlet.
2: No, tak co myslíte?
4: Jo, já bych řekl, že jo, že musíte rozmýšlet se přemýšlet.
3: Házet Přemysla znamená přemýšlet.
1: Dneska jste udělal dobře, že jste hodil Přemysla a zavolal do Kroxny. Vyhrál jste.
2: Tak vám blahopřejeme.
1: Gratulujem, šťastnou cestu a mějte se hezky. Naschranou.
4: Jo, naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště, po druhém muži stále pátrá. Vězni jsou z kuřimské věznice. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o dnešním státním svátku na Den české státnosti zavřené. Výjimku mají obchody na letištích či nádražích, ale také lékárny a čerpací stanice. V centru španělské metropole Madridu se od sobotního večera utábořily stovky lidí, kteří protestovali proti krizi bydlení. Hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Hokejisté Pardubic zvítězili v pátém kole Extraligy v Brně 5-3. Brněné naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále Extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce 8. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
6: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
8: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Minutu a půl po půl osmé pojďme na pohonné hmoty. Každé auto v podstatě ukazuje dojezd nádrže. Jaký máš osobák, co ti ukazovalo nejmíň, ale jakože jsi jela fakt na doraz?
2: Nejmíň, no mě to většinou, když jsem pod 50 kilometrů, tak mi to přestane ukazovat.
1: Fakt?
2: Mm-hmm.
1: Mě to ukazuje?
2: Takže vím, že už jako to hoří.
1: Jo, no já jsem tam jednou, měl nejmíň 4 kilometry jako.
2: Fakt?
1: No,
2: to ještě jelo?
1: Pořád, naštěstí.
2: Tak dobrý.
1: Teď jsem tankoval doplná, nechal jsem tam 2200 korun, jako fakt
2: mě
1: normálně.
2: Mě to za chvilku taky čeká.
1: To je strašný, to je strašný.
2: Ale vy můžete tankovat zadarmo s Krokodýlem, stačí vychytat výherní hit. Komu se to u nás už povedlo?
1: Například Ireně.
3: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: Gratulujeme Irence a jak se k tomu benzínu nebo naftě dostat?
2: Musíte někde mezi písničkami každý všední den vychytat výherní hit a dneska je to Agnes Release Me.
1: Pravda, Katka říkala každý všední den, je to od pondělí do pátku. Dneska taky, prosím vás, hrajeme, i když máme volno, není úplně všední den, ale u nás ty pohonné hmoty jsou úplně nevšední. Tak hodně štěstí.
0: Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč lidé žvíkají žvíkačky.
3: Třeba po obědě, aby si mohli pročistit pusy.
4: Palivý žvíkačky by vypalily ty bacily.
5: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
6: A některé žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
7: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že bys něco jedla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: 4,5 minuty a bude 7:45. Vy jste s krokodýlem. Teplota je velmi rozdílná. V Brně máme 8,5 stupně, v Kyjově mají 14 stupňů, ale v Jihlavě mají jenom 1,6 stupně. To už je na zimní
1: bundu. Už mě stojí chlupy, jenom to slyším.
0: Aspoň, že jenom chlupy. Jak to bude vypadat? Odpoledne s teplotou ta nám bude stoupat na příjemných babuletních 21 až 24 stupňů. Má být jasno, ale sem tam po ránu a dopoledne mlhy.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. Prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Zpěvačka Taylor Swift získala v noci na dnešek na předávání cen Video Music Awards hudební televize MTV hlavní ocenění za videoklip roku. Zvítězila s klipem k písni The Fate of Ophelia. České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji 4 zemí o štít města Chebu nepotvrdili roli mírných favoritek a Slovinsku podlehli 25-29. Tradiční přípravnou akci zakončili na 3. místě. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To máte Veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8 minut bude 8 hodin, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak dneska máme volný státní svátek, Den české státnosti, a pokud ještě nemáte plán na dnešní den, tak pro vás máme tip. Podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma, vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno a tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru.
1: Děkujeme za pozvánku.
2: Takový byl tip městské policie Brno na dnešní sváteční den. Přijeme hezké ráno.
0: Krokodýl.

0: Franz Gala, Ela, Ela na Krokodýlu, minutu před 8 hodinou ranní. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a ve zprávách třeba o tom, že oběti komunistického režimu na Ústředním hřbitově v Brně připomene pietní deska.
0: Po 8 například Nelly Furtado. Luis Fonsi. A taky divoký byl. Pošeptáš mi, co dělá kam. Půl minuty a bude 8 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dnešní počasí příjemně babolední, po ránu chladno a mlhy, odpoledne krásně modro, jasno a teploty až 24 stupňů.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském Ústředním hřbitově vznikne pietní místo. Lidi perzekvované minulým režimem, osobnosti vědeckého a kulturního života i zesnulé bez známé identity připomene čtvercová pietní deska za 400 tisíc korun.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Stavebně historický průzkum chátrajícího pivovaru v Kyjově ukázal, že nejhodnotnější je přední část stavby. Zřejmě ale až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách rozhodne, které části památky zůstanou zachovány.
4: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Město Moravská Třebová promění ve dvou etapách lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tam pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Město také vysází nové stromy a doplní zeleň. Stavební práce začnou nejspíš v první polovině příštího roku. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu tým jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili na stálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do Floridy.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, kde je klid, když možná drobný pozor, dejte na D1 ve směru na Brno, kilometr 156, blokuje pravý jízdní pruh, porouchané nákladní auto, ale jinak nemáme hlášeny žádné další nepříjemnosti. Dneska to jezdí podle soboty, neděle, svátky, tak ať dojdete tam, kam chcete. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině raní a i když je volno a státní svátek, tak je tady krokodýl a taky peníze.
1: Ano, krokodýlí zvuk stále tady u nás a ta částka je čím dál lákavější. 122 700 korun nabídneme už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin, 11,5 minuty, spousta peněz tady.
2: 122 700 korun, právě o tolik hrajeme na lince 603 103 103 právě teď.
1: Kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak se dovolal?
3: Tady Franta z Brna, z Krivskéniku.
1: Františku, zdravíme vás, jestli vás můžeme poprosit, běžte malinko dál od toho rádia. No, ta ozvěna není úplně příjemná, musím se přiznat. Máte pro nás nějaký tip, který jsme tady ještě neměli?
3: Že?
1: Pardon, ještě jednou?
3: Ještě jednou víc. Já jsem dnes pořádně neslyšel.
1: Aha, dobře. Tak my vás zdravíme a chceme se vás zeptat, co máte pro nás za hezký tip?
3: Aha, já si myslím, že to je škrabání psa na dveře, když vás zlobí třeba v kuchyni nebo takhle, tak ho zavřete do pokoje a on potom škrabe na dveře.
1: Chci vás ujistit, tenhle zvuk znám jako velmi dobře, když je pes buď tam nebo tam a chce už být někde úplně jiný, tak škrabe na dveře. Dobře, jdem teda zaškrabat na dveře.
3: No.
2: Chudáček malej.
1: Jak chudáček musí poslouchat a být tam, kde má být? Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Že to není škrapkání psa.
1: Je nám líto. Tak si užijte dnešní den, mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000. ProX 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi a Despacito na Krokodilu 9 minut před 8:30. Jak to vypadá venku? Máme tam chladno, někde hodně chladno. Třeba i hlava tahá jenom 4 stupně, Bystřice nad Prnštěním jenom 2,8. My tady v Brně máme nějakých 9 stupňů. V Kyjově už je ale teď 15. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů při jasné obloze.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá. Vězni jsou z kuřimské věznice. Dnes je 28. září, den české státnosti a státní svátek, který je připomínkou svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu, který byl zavražděn 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů. Pršet nemá, slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5-3. Brněné naposledy porazili Dynamo v 7. finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně? Já mám

0: lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Je dobré mít se o koho opřít.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Minutu před půl devátou dobré zprávy nepřestávají. Máme pro vás pohonné hmoty. Kdo například u nás naposledy vyhrál? Kdo se radoval?
2: Ahoj, tady Irena. Vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo. Budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: Abyste mohli být stejně úspěšní jako Irena, tak to chce si pamatovat a potom mít taky postřeh.
3: Ano, protože musíte každý všední den vychytat výherní hit. Ten vás čeká i dnes ve státní svátek a dneska si hlídáte Agnes Release Smith.
1: Až bude hrát tahle písnička, volejte Krokodýla 600-300-303 a pokud budete první, tak pohonné hmoty jsou vaše. Držíme palce.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: for another.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 3 minuty po 8:30 jdeme za dětmi.
3: A ve školce nás dnes se ptáme, co dělá natírač.
4: Natírá zeď.
5: Může natírat domy.
6: Může natírat dřevo.
7: Může natírat sklo.
8: Natírat dveře a stromy.
9: Natírat stromy a sklo a dveře a
10: domy.
9: A obrazy.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Shakira a Die Die na Krokodilu 7 minut po půl deváté, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Dneska má být krásné babí leto, tedy odpoledne. Ještě než se do té doby dostaneme, je tam celkem chladno, i když v Brně je 10 stupňů, Břeclav hlásí 9, Znojmo 12, Vyškov 11, ale třeba v Jihlavě tam je jenom nějaké 4 stupně, to jako fakt není moc. Jak to bude vypadat odpoledne? Obloha jasná nebo skoro jasná a teploty 21 až 24 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Evakuovat se v noci na dnešek musela šestičlenná rodina v Tišnově na Brněnsku. Hodinu po půlnoci totiž začal ze zatím neznámých příčin hořet přístřešek u jejich rodinného domu. Požár způsobil statisícovou škodu. Zítra se na brněnské náplavce uskuteční slavnostní otevření nového podniku Náplavka Café. Akce začne ve 14 hodin. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v Praze. Zájemci si mohou prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí. Prohlídky jsou zdarma. Senát ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti svými medailemi. České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji 4 zemí o štít města Chebu nepotvrdili roli mírných favoritek a Slovinsku podlehli 25-29. Tradiční přípravnou akci zakončili na třetím místě. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Baštím? Baštíš? Baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle za ní.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 12 minut schází do 9. hodiny ranní.
3: My vám přejeme krásné ráno a co se dělo v Brně u víkendu, prozradí mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
4: Strážníci se o víkendu zabývali mimo jiné sporem mezi dvěma spolubydlícími v Husovicích. 66-letému muži se nelíbilo, že o 20 let mladší muž si při opravě pokoje pouští nahlas rádio. Dožadoval se prý, aby ho vypnul, a když to neudělal hned, dal mu prý několik ran pěstí do obličeje. Strážníci se ujistili, že je napadený muž v pořádku, a hned na to případ s podezřením na narušení občanského soužití postoupili úředníci. V noci na sobotu vyjížděla hlídka městské policie do Žebětína, kde na konečné zastávce podle svědka ležela podnapilá žena přímo na silnici. Po probuzení ale strážníkům jen vulgárně nadávala a odmítala spolupracovat. Když začala ohrožovat sebe i hlídku, skončila v poutech. Teď jí za znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta. V pátek večer pomáhali strážníci dívce ve špatném psychickém stavu. Podle kamarádky dokonce vyhrožovala, že si něco udělá. Hlídka proto raději přivolala zdravotní, kteří dívku převezli do psychiatrické nemocnice.
2: Děkujeme.
3: Takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Přejme hezké ráno.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Sasha, If You Believe na Radiu Krokodýl, minutu a půl před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. S běsilou frašku Prachy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Necelá minuta schází do 9:00. Ranní společně s Krokodýlem startujeme 40. týden, máme pondělí 28. září, ale státní svátek tedy volno. A z práce ze studia Krokodýla vás zdraví Katka Horáková.
5: A Tunda Kala, hezké sváteční pondělí. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, víc už za chvíli ve zprávách.
0: Po 9:00 budou 90. jako třeba Hen Sni. Ace of Base. Tak je třeba Inner Circle. Dnešní počasí je a bude babuletní. Máme tam jasno, ale celkem chladno. V Brně máme 10 stupňů, Vyškov hlásí 10,5, Břeclav 9, Znojmo 12. Odpoledne bude víc než jednou tolik. Při jasné nebo skoro jasné obloze se čeká 21 až 24 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl přivezen v noci na sobotu. Cestu zvládl dobře. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Obchody na 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o dnešním státním svátku na Den české státnosti zavřené. Výjimku mají obchody na letištích či nádražích, ale také lékárny a čerpací stanice.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: U Rajci Jestřebí v sobotu vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes 4 hodiny přerušený. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a výběr kapitánky Barbory Strýcové vybojoval v týmové soutěži 12. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, zdravíme na silné a klidné jsem chtěl říct a silně bez provozu. Silnice. Nemáme hlášeny nehody, kolony, sem tam se pracuje, sem tam taky dopravu může komplikovat mlha, ale neděje se nic zásadního. Městská hromadná dneska jezdí podle jízdních řádů pro soboty a neděle a svátky. Tak šťastnou cestou.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Máme den české státnosti, tedy státní svátek. Hezké dopoledne přejeme.
1: Hezky si ho užijte, ten dnešní volný den. No a startujeme taky dnes 99.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně? Pochopitelně platím. A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Objednávky na hit vašeho života přijímáme na mailové adrese program@krokodil.cz. Ahoj krokouši, všem, co jsou dnes v práci, prosím Adel. Jezdím dneska po Brně jako taxikář, tak prosím do auta úplně všem. Díky, Mirek z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je jasné, že když je dneska volno, státní svátek, tak spousta z vás nemá třeba ještě program na dnešní den. No, tak v téhle chvíli už ho možná mít budete. Co se dnes bude v městě Brně dít, co nám prozradí mluvčí brněnské městské policie, pan Jakub Ghanem.
2: Rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma, vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno. A tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru.
1: Děkujeme za pozvánku Jakubu Ghanemovi, mluvčímu brněnské městské policie. A já vás zvu na další 90. John Secada, Dizzy a taky Bluehole Gang. To budeme hrát tady u nás na Krokodýlu. Hezké dopoledne.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.

0: palube, síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
3: Přijela maminka.
2: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl. Vítejte v ráji pro mlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
1: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeské pochoutky, prochuťové buňky.
6: Vstávej, jedeme na vodu.
7: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
6: Klid, do tepla, do kina.
8: 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
7: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
8: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
9: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
10: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 4 minuty po 9:30 jdeme hádat hit v jedné sekundě. Když ho uhodnete z první sekundy písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. To už najdete celkem 5x v Brně. 600 300 303, to je telefon sem k nám. A jakže zní ta písnička, kterou dneska máte uhodnout? Přesně takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: A pak to jede dál. Jak? Tak samozřejmě odhalíme si dnešní hit v jedné sekundě. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Marťa.
1: Ahoj Marťo, jak trávíš dnešní volný den?
3: No, říkala jsem, že nebudu nic dělat a meju okna.
1: Kolik jich máš před sebou ještě?
3: No, ještě dost.
1: No počkat, 3, 5, 15...
3: Já se to nechci počítat.
1: Dobře, hodně,
3: asi
1: dobře. A pomáhá ti někdo, třeba vyměňuje ti vodu a tak?
3: Manžel mě psychicky podporuje.
1: To je hezký. Předpokládám, leží na gauči, kouká na nějaký sport a podporuje tě?
3: Ne, kouká z druhé strany okna, říká mi, kde to máme ještě špinavý.
1: A hned vykonala facku, není dobrý. Prosím tě, tu písničku si poznala?
3: Typla bych, že to je J-Lo.
1: Tedy Jennifer Lopez?
3: Jo.
1: Je to J-Lo.
3: Super.
1: Na tanečním parketě. No, ty teď tančíš mezi oknama. Prosím tě, ať to odsýpá, ať manžel moc nezlobí a ukazuje co nejméně šmouch.
3: Dobře, děkuju.
1: Gratuluji, to tvoje. Měj se, díky. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Jennifer Lopez, neboli J-Lo, chcete-li, si dáme úplně celou.
4: J-Lo. Já tu sám.

0: tanečním parketě s Jennifer Lopez, to nebyla 90, to byl rok 2011. Tak třeba k tomu umývání oken dáme z 90. do 10. Erager. Eternal. A taky třeba Five. Dneska má svátek Republika, ano, máme dneska státní svátek, dnes je Den české státnosti. Václavové slaví svátek krokodýl, gratuluje.
1: Již od středy v nabídce. Poplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: 90ky po deváté jsou za námi, před námi je hodina 10, budou zprávy a po nich například David Guetta, tedy Swim sa Thousand Eyes. Catherine and the Waves. A taky dáme Jelena. 50 vteřin a bude 10 hodin.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Je tady krásné babí leto a vypadá to, že by mělo být celý týden, tedy přes den teploty nad 20, ale po ránu celkem chladno. I když teď už není po ránu, už je dopoledne, v Brně máme 14 stupňů, Vyškov hlásí taky 14, Břeclav 15, Znojmo 13,5 a ve Žďáru nad Sázavou mají 14 stupňů. Odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obleze 21 až 24 stupňů.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růženín dvůr a Strnadova. Autobus bude jezdit denně, ve špičce po 20 minutách a přes den po 30. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Začala 15. září a první 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohli zdarma prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Britský premiér Andy Benham připustil, že by se návrat země do Evropské unie mohl objevit v příštím programu Labouristů. Teď se ale Británie soustředí hlavně na užší spolupráci s Bruselem. Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5-3. Brňané naposledy porazili Dynamo v 7. finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, sem tam se na silnicích pracuje, sem tam osobní auta, ale pozor, v levém pruhu na D1 to není úplně běžné. D1, kilometr 217,5 od Brna na Vyškov, osobní auto v levém jízdním pruhu. Dejte majzla, protože přece jenom tyhle záležitosti nejsou nic příjemného. Tak přejeme šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.

0: I když je volno a státní svátek, krokodýl je s vámi stále i dnes. A i dnes, i když je volno a je pondělí, tak máme pro vás pohonné hmoty. Vždycky od pondělí do pátku o ně hrajeme. Tady zadarmo můžete natankovat do vaší nádrže. Jak na to? To vám prozradí Katka během chvilky. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Taky dnes ve státní svátek teče na Krokodýlu benzín zadarmo a stačí jako první odhalit výherní hit. Povedlo už se to třeba u nás Ireně.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na Rádiu Krokodýl benzín zadarmo. Budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: No, abyste mohli být stejně úspěšní jako Irena, tak dneska si v našem vysílání hlídejte Agnes, Release Me. Skvělý hit, až dneska uslyšíte celý, volejte studio 603 103 103 a když budete nejrychlejší, vyhráváte na Krokodýlu benzín zadarmo.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

Tahle 90. na Krokodýlu, věřím, že vám dodala dostatek energie, a to i v případě, pokud právě marodíte, protože nás není málo. 24/7 před námi David Guetta, Kelly Rowland, taky Mike and the Mechanics. No a pak už představíme víkendové případy brněnských strážníků tady u nás na Krokodýlu. Držte se nás. Hezké dopoledne.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: I když nám dnešním svátečním dnem pokračuje prodloužený víkend, víme, co se v Brně dělo v sobotu a v neděli, no a jaké případy tedy řešili brněnští strážníci, tak to už prozradí mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Strážníci se o víkendu zabývali mimo jiné sporem mezi dvěma spolubydlícími v Husovicích. 66-letému muži se nelíbilo, že o 20 let mladší muž si při opravě pokoje pouští nahlas rádio. Dožadoval se prý, aby ho vypnul, a když to neudělal hned, dal mu prý několik ran pěstí do obličeje. Strážníci se ujistili, že napadený muž v pořádku, a hned na to případ s podezřením na narušení občanského soužití postoupili úředníkům. V noci na sobotu vyjížděla hlídka městské policie do Žebětína, kde na konečné zastávce podle svědka ležela podnapilá žena přímo na silnici. Po probuzení ale strážníkům jen vulgárně nadávala a odmítala spolupracovat. Když začala ohrožovat sebe i hlídku, skončila v poutech. Teď jí za znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta. V pátek večer pomáhali strážníci dívce ve špatném psychickém stavu. Podle kamarádky dokonce vyhrožovala, že si něco udělá. Lidka proto raději přivolala zdravotníky, kteří dívku převezli do psychiatrické nemocnice.
1: Takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Snad ten dnešní den bude klidnější. Přejeme vám pohodové sváteční dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace.cz.

0: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Number One, tady u nás na Krokodýlu, přiblížila se 11. dopolední, krásný den, sváteční den vám všem přeje z Krokodýla Katka Horáková, se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 11. Ed Sheeran. Jdeme Aerosmith. Bude taky Eva Farná. Počkejte si na to, přesně za minutu bude 11.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska ve sváteční den na jedničku. Obloha má být jasná a teploty až kolem 24.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp. Od 1. do 3. října zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst, kam se můžete během festivalu vydat, bude také nádvoří radnice Brno Střed. Přehled expozic i interaktivní mapu najdou zájemci na webu prototypbrno.cz. 13 aktuálně zpřístupněných jeskyní v Česku dnes otevřelo své brány pro návštěvníky. Část z nich přitom mívá v pondělí běžně zavřeno. Prostředí jeskyní s přibližně 99% vlhkostí je navíc příjemné pro dýchací cesty. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. V letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny. Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne taky vám všem na silnice. V Brně aktuálně pozor, máme dvě policejní hlídky, jedna na Úvozu a druhá v ulici Hvězdoslavova. Opatrní buďte i na D1 u Brna na 2,5 kilometru ve směru na Vyškov stojí u krajnice poroufané osobní auto. Další odstavené auto je na D1 na 2,17 kilometru ve směru od Brna na Vyškov v levém jízdním pruhu. Tak pozor na to, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: minuty po 11. Hezké pondělní dopoledne vám přeje Katka. Před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a vydáme se na jihovýchod Moravy na Hodonínsko do oblasti, kde ožívá lidová kultura. Podrobnosti k místu, na které se dneska budu ptát, prozradím za chviličku a vyhrát můžete vstupenky do kina. Buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

I could stay awake just to hear.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Jdeme soutěžit s Krokodýlem cestovatelem. 11 hodin a 20 minut. Mám tady pro vás 9 vstupenky do kina Lucerna na film Tango pro 3. Promítat se bude už tento čtvrtek 1. října od 17 hodin a 15 minut. No a ty vstupenky budou toho z vás, kdo odhalí dnešní tip na výlet. A samozřejmě soutěžní otázku. Budu se ptát na místo, kde ožívá lidová

0: telefonu. Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Tomáš.
0: Tomáši, já tě zdravím, slyšel jsi nápověd a víš, jak se tohle místo jmenuje?
1: Já si myslím, že je to Strážnice.
0: Ano, a ještě trošičku můžeme být podrobnější. Konkrétně to místo.
1: Amfiteátr ve Strážnici.
0: To muzeum, jak se jmenuje. Má to ještě jedno takový jako vyloženě jméno, název.
1: Polkrovní muzeum Strážnice.
0: Je to skanzen Strážnice.
1: Jo,
0: ale já ti to uznám, no, protože jsem tak trochu tušila, že to nebude možná úplně jako nejjednodušší. A máme dneska státní svátek, tak přece na tebe nebudu zlá, ne?
1: Děkuju moc.
0: Tak lístky do kina jsou tvoje, Tome, užij si to hezky a buď se mnou dál na telefonu. A ahoj.
1: Jo, ahoj.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
7: Vstávej, jedeme na vodu.
8: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
7: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
8: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
7: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
9: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

po půl dvanácté skrokodýla kapela Krištof, před námi Šer, taky bude Keša a pak už vám nabídnou krokodýlí zvuk. A 122 750 korun. Voláte, zkoušíte to už v těchto chvílích, ale ještě brzy, ještě pár minut vydržte a až vás vyzvu, abyste volali studio, tak pak teprve se zkusit dovolat jako první. Držím palec, užívejte pondělní sváteční dopoledne. Svátek má jak jinak než Václav a Václava, tak skrokodýla všechno nejlepší a krásný volný den vám všem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin, 39 minut přesně a my jdeme soutěžit právě teď na lince 603 103 103, kterou voláte o 122 750 korun. Někdo už tam je, hezké dopoledne, krokodýl, kdo byl nejrychlejší?
2: Dobrý den, Sekaninová.
1: Dobrý den, můžu poprosit křestní jméno?
2: Růžena.
1: Růžena, tak Růženko, já vám přeju hezký sváteční den a budu držet pěsti, protože je to dost peněz, co říkáte?
2: No jistě, bylo by to krásné.
1: Na co by se vám hodili?
2: No, na opravu domku.
1: Na opravu domku, tak ještě kdyby to možná třeba bylo dvakrát, třikrát tolik, tak by to nebylo špatný,
2: no,
1: že?
2: Nebylo by to nejhorší.
1: Ale i ta stovka dobrá, co si budeme říkat. Tak držím vám pěsti, připomínám, zvuk zní takto. A teď je to na vás, co tipujete?
2: No, nevím, myslím si, že by to mohlo být vymáčknutí tabletky prášku z toho platička.
1: Já už jsem se lekla, co tady budeme v živém přenosu mačkat.
2: Ne.
1: Je to tabletka.
2: Když vymáčknete prášek, tabletku, dostanete léky v lékárně a je to na těch platičkách.
1: Teď to mají všichni naposlouchaný, protože marudu je víc než dost. Takže, že by to byla trefa do černýho, jdeme se zeptat arbitra. Tak ani
2: bohužel.
1: Tabletka. Tak někdy příště, i přesto, ať máte krásný sváteční pondělí. Naschledanou.
2: Vám přeju taky hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. No a pro vás všechny ostatní dobrá zpráva. Navyšujem bank do příštího soutěžního kola. Buďte s krokodýlem.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
11: MSV 2026.
10: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

0: Skvělá Riana, tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 12. hodina, je na čase zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké poledne, dnes probíhá krátkodobá výluka tramvají, kde uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. z Krokodýla, tedy Swims. Dáme si taky Red Hoty. Těšte se na činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Chybět nebudou ani další hity, teď máme přesně minutu a půl do 12.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní bude parádní. Užijeme si sluníčka a naměříme až kolem 24 stupňů.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes probíhá krátkodobá výluka tramvají kvůli dokončovacím pracím v ulici Kněžnické. Linky 1, 3 a 10 mají upravený provoz. Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka 54. Od zítřka bude provoz v oblasti Komína a Bystrce opět obnoven v plném rozsahu. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Včera večer byla přivezena lebka svatého Václava, která je většinu roku uchovávána v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Lidé si lebku dnes mohou prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. V 17 hodin se vrátí do Prahy. Myslivci se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem vyhledávají tyto šelmy vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby. Za splněný sen označili tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová premiérový triumf poháru Billie Jean Kingové. Finalistky letošního Wimbledonu dotáhly v rozhodujícím duelu český výběr k výhře 2-0 nad Ukrajinou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám všem za volant. Na silnicích to aktuálně vypadá celkem pohodově. Jenom pozor na policijní hlídky v Brně. Jedna je v ulici Kněžnická a druhá v ulici Masarykova. Šťastnou cestu a kdybyste o něčem věděli, neváhejte a ozvěte se.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krásné pondělí přeje z krokodýla Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě usedáte k dnešnímu svátečnímu obědu, no a užijte si naše odpolední vysílání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No i na státní svátek naše Zlatíčka, nejmenší posluchači Krokodýla, jsme v Řečkovicích a dneska se jich ptáme, co dělá lékař, no?
2: Léčí. Kazy ventá. Měří. Děti i rodiče. Léčí děti. Léčí děti, když jsou nemocní.
3: Kontroluje srdíčko, jestli nám ťuká.
4: Když si někde má zlomenou nohu.
5: Někde má zlomenou ruku.
1: Tak už víme, co dělá lékař, alespoň podle našich Zlatíček Krokodýla. Zdravíme.

0: Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
7: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tady je vaše rádio, tady je Krokodýl i na státní svátek. No a nezapomeňte, že u nás si můžete vyhrát stupenky na Kometu. I o tom za malou chvíli.

0: Je to tak, roku díláci? Ano, tohleto je rádio, které vám nabídne vstupenky na brněnskou kometu, tak se nás držte, protože už brzy budeme soutěžit. Jsme hrdý mediální partner brněnských hokejistů a soutěžíme v našem vysílání o vstupenky na kometu.
1: Krokodýl fandí brněnské komete!
2: Již od středy v nabídce. Poplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90 najdete v prodejnách Brněnka.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hezké slunné sváteční odpoledne s krokodýlem, zvláště vám, co jste v práci. Možná si nepřipadáte, že by to bylo fair, je to, jak zpívala Lily Ellen, not fair, ale hold, někdo do té práce, paní doktoři, lékaři, hasiči, prostě musí. I Petra, pěkné odpoledne, vítej, 13, přesně právě teď. Co máš do svátečních zpráv?
1: A do brněnské zoo se vrátil tygr sumaterský, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Kdy jsi naposledy byla v brněnské zoo?
1: No, řekni. Jako když byl Nikuša malej, takže to bude třeba, nevím.
0: Třeba 10? Nebo,
1: třeba.
0: Nebo víc?
1: No, to snad už ne.
0: Ostudo.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: To my s klukama v zoologické jsme třeba pětkrát do roka, byli jsme nedávno, mimochodem dáme La Passion, Gigi D'Agostino. Vzpomeňte, který to byl rok, když tady hrál živě v show hale k našim narozeninám. No, krokodýláci, byly to 11. narozeniny, takže 2005. To jsem zrovna dělal superstar. Bude Bruno Mars. Jasaď mi na chvíli. Dáme mandraže, motýly a mimochodem holky v Rehernici, když jsme měli před týdnem Guláš Fest, pořád chtěli daj-daj. Tak si dáme Shakiru a daj-daj a pošleme to do Rajhradic a hlavně Sokolkám, protože dneska tam měli takový speciální přespolní běhání.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam krásně na svátek. 21 až 22,5 stupně ukazují teploměry. V Brně, v Šepkovicích jsme na 21 a ve Žďáře měříme teplotu těsně pod 20, což je krása. Úterý bude slunečné, odpoledne zase bude příjemně až 23 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen o víkendu. Zatím si zvyká na nové prostředí a návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Bez tygra sumaterského byla zoo od loňského prosince, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. V roce 2024 a 2025 prošlo letním dobrovolným vojenským cvičením 743 středoškolských studentů. Ti, kteří chtějí, mohou pokračovat v armádní kariéře i dál. Zatím toho využila necelá stovka z nich. Část po maturitě pokračuje ve studiu na Univerzitě obrany. Jiní se rovnou stali vojáky z povolání. Dalších téměř 160 absolventů má podle generálního štábu armády své žádosti v procesu. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Důvodem je odmítnutí íránského návrhu mírové dohody americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož součástí bylo i otevření Hormuzského průlivu. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.

0: Příjemné sváteční odpoledne s Krokodýlem přeje po 13. Petr Holík na Moravu, Vysočinu, do Bojkovic a i k Hodonínu. Mimochodem právě tam dole máte často hody, tak si užívejte sváteční hodové odpoledne, vyspívaní, vyuchaní a pojďte si s náma dát třeba paté a paté. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká: tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace

0: obchody, benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: Jsme nadšení, zdravíme nejenom na trasu Brno-Tišnov, mimochodem Lost Frequencies Crazy, tenkrát ulovila Irča, to bylo v mým vysílání. Dneska to bude zase asi v mým vysílání, musíte vychytat Agnes Release Me. Až tato písnička bude hrát, pak volejte do Krokodýla, jinak benzín nevyhrajete. Pouze na tuto písničku Release Me od Agnes je šance, když se dovoláte, že další benzín z Krokodýla vyhráváte.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 13 hodin 23 minuty, svátek, pondělí, sluníčko, 21 stupňů, je to nádhera, užívejte si to a k tomu ještě budete mít holky Justina Timberlakea, Can't Stop the Feeling.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz
2: Rádio Krokodýl.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
7: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
8: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
9: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pěkné sváteční odpoledne v klidu doma s rodinou při hodovém veselí a nebo v pohybu při běhání se sokoly. Rajhradice si dneska užili čtvrtý rajhradický běh se sokolem. Mimochodem na polní cestě na konci ulice u Zvonice se dneska běhaly trasy od 40 metrů pro ty nejmenší prcky až po 1600 metrů pro zdatné sokoly. A věřím, že jste si běhání v Rajhradicích užili. Zvláště rodinnou štafetu na 800 metrů. Další písnička pro Michala Homolu, Luba Přichystala, Romana, Jirku Liptáka a pro všechny rajhradické, které znám osobně, se kterými jsme chodívali spolu kdysi do školy. Shakira Waka Waka, pěkný den všem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Je tady sváteční odpoledne, téma dne je jasné, houby rostou. Přátelé, houbařská sezóna v Česku prostě vrcholí. Podle aktuální mapy Českého hydrometeorologického ústavu je na většině území vysoká až velmi vysoká pravděpodobnost růstu hub a plné koše nám hlásí nadšenci z Liberecka, Ústecka, Jihočeského kraje, Vysočiny, to máte za rohem, z Pardubického kraje i okolí Prahy a Středočeského kraje. Košík hub mimochodem, když nazbíráte, tak může mít vyšší cenu, než čekáte. Přivydělávají si tím i důchodci, protože sušené huby se prodávají i za tisíce korun za kilo.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Stávej, jedeme na vodu.
4: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
3: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
4: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
3: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
5: Baštím? Baštíš? Baštírna!
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: opustila.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 122 000 korun.

0: Green Day Holiday, právě teď všem na Krokodýlu, speciálně Mírovi Péti do Žďáru, protože to je vaše oblíbená. Míra má zrovna nějaký neduch v krku, tak ať to nebolí, ať se to rychle uzdraví. My jdeme se zdravou Petrou na zprávy na druhou hodinu.
1: Pěkné odpoledne, brněnský dopravní podnik zavede novou autobusovou linku, i o ní budeme mluvit už za chvilku.
0: Krokodýláci, právě teď je přesně 14 hodin, dobré odpoledne.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Představení Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Revoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. A hru Chlapi sobě nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio. Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity s Krokodýlem, 14 hodin, 1 minuta, připravená je Sofia. Dáme si vodopád.

0: Chápač je svátek, tak si dáme Xyndla X Lásku v housce. A to je třeba jako pozdní oběd.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teplota nám krásně stoupá tady v Brně. Už jsme i na 24 na Kraví hoře, takže 22 až 24 stupňů hlásí Brno. Šepkovice jsou na 22,5 stupni. Ve Žďáře jsme na 20, tam krásně slunečno bude i zítra. Úterý bude odpoledne s teplotami 23 na Moravě, 20 stupňů na Vysočině.
3: Zprávy.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšinské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růženín dvůr a Strnadova.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: V kostelích se v září objevuje poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin. Výzdobu kostela, která je typická pro období vinobraní, vytvářejí farníci. Na její tvorbu svými dary z úrody přispívají firmy i soukromé osoby. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. Po letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny. Hokejisté Pardubic zvítězili v pátém kole extraligy v Brně 5-3. Brněné naposledy porazili Dynamo v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráči v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak v rychlosti pojďme na silnice. Doprava odpovídá tomu svátečnímu rytmu svatováclavského pondělí. Pozor na dálnici D1 i D2. Máme dva osobáky v sobě na D1 od Olomouce na Brno. 101 90. kilometr. Levý jízdní pruh, vlastně tam ta nehoda je. Neprůjezdný, povoleno použití zpevněné krajnice, na místě už policie. Ve stejném směru se tvoří kolony hlavně mezi 195. a 197. kilometrem. Nebezpečí dopravního kolapsu v odpolední špičce a kolony se tvoří i na D2 na příjezdu vlastně od Břeclavy od 3. kilometru po napojení na dálnici D1. Kdo valíte na Prahu po D1, teď se tam stala před pár minutami nehoda na 33. kilometru. V pravém jízdním pruhu dvě osobní auta, tak počítejte s narůstajícím zdržením. Máte nějaké další informace? Volejte linku řidičů. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemné svatováclavské odpoledne všem s krokodýlem přeje Petr Holík. Do pohody, relaxační, pracovní, sportovní, protože počasí je dneska ideální na procházky, na sbírání, houb na výlet do lesa nebo třeba na golf. A do toho za zvuky do ruky přes 122 tisíc korun z Rádia Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Sofia.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, od dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: otevřená hala, velké pódium a na něm řada umělců, včetně Sebastiana, Martiny Pártlové, zpěváků Městského divadla Brno, bubeníku Eskola Sambi a dalších. A vedle pódia byl i Krokodýl a moderoval Jirka Wiener.
1: Přátelé, je to tady. Krokodýlka vysílá dneska od nové té arény. Nová hala s kapacitou až 13 000 diváků, no a hudební festival, který je zdarma.
0: Jo, byla to velká paráda. Jirka zval samozřejmě i na motoristické kousky, Petra Piláta na speciální rampě, kde s ním skákali i dva mladí talentovaní jezdci ve věku pouhých 13 let. To byly super parádní skoky, kluci. Tleskám na dálku. Do haly jinak po skupinkách po 20 zavítalo se speciální registrací s ochrannými prvky během víkendu téměř 2,5 tisíce návštěvníků. Ten program před halou si pak nenechalo ujít odhadem kolem 10 tisíc lidí. My byli s klukama včera odpoledne po golfu na kaskádě zažít atmosféru. Děti do 15 let do haly přístup neměli, takže my si s klukama počkáme na Grand Opening 8. ledna a kometáci se už nemůžou dočkat 10.1.27, kdy poprvé vyjede na led té arény kometa proti pražské Spartě.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
14: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
15: MSV 2026.
14: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
16: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Je dobré mít se kam vracet.
19: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

Klasika z 80. Krokodýláci, Joey Tempest, Final Countdown, vzpomínáte? Neměli jste taky bílý tričko z pouti? S Joeym Tempestem, střepatým a tím fantastickým, typickým nápisem Europe, jo. To jsme měli všichni. Finální odpočet mimochodem tehdy a odpočítávalo se i dneska v rohatci na Rainbow Runu rohatec a neprohatecké desítce, kde byl i krokodýl a krásná účast nejenom na trasách na 3 a 5 kilometrů a běhala údajně i Leonka. Tak ji zdravíme směr Prušánky a posíláme všem běžcům další písničku z krokodýla.

0: páteční svatováclavské pondělí, den české státnosti, krokodiláci. Tak co, jste taky na procházce, jako tady Do Wanted Walks Like Rihanna, jako Rihanna, je 14.39 a mám tady za zvuky do ruky 122 800 korun. Pojďme si o to zahrát. Soutěž, kde jsou rozdány takřka 3 miliony korun pro 18-leté souhlasící s výherním řádem, tak pokud do toho patříte a spadáte, máte telefon po ruce, tak si tam vyťukejte Studio Rádia Krokodýl 603 103 103 a volejte právě teď.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Nemá 50 Marek, ale dneska má volno, protože je státní svátek krokodýláci. Doufám, že je šťastný každý chlap teď u krokodýla.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A hlavně ten, co se dovolal na prachy za zvuky do ruky. Dobré odpoledne, haló.
2: Dobré odpoledne, ahoj, tady Rosťa.
0: Rosťo, ahoj, šťastný, že se dovolal, předpokládám.
2: Určitě, samozřejmě.
0: To je totiž vždycky první velký úkol a mnohdy jako těžko zdolatelný, takže tobě se to povedlo. Odkud voláš, Rosťo, kde tě máme?
2: Z Lučeho Výškova.
0: Tak, zdravíme, máte pohodu, máte dneska volný den?
2: Máme, ale tak jako...
0: Co to je ale?
2: Uklízíme, jo, uklízíte.
0: Jo, jo, takže nějakou práci jste si našli, super.
2: Přesně.
0: Tak, Rosťo, plnoletý, předpokládám.
2: Ano.
0: Souhlasíci s výherním řádem?
2: Souhlasím, samozřejmě.
0: Děkuju. Tak do Dulče zvuk krokodýla za 122 800 připomínáme teď. A co jste v Lulči vymysleli, že to je, Rosťo?
2: Myslíme si, že by to mohlo být drcení koření v moždíři.
0: Dobře. Kdo u vás častěji drtí koření, co?
2: Žena. Vaříme sice oba, ale spíš žena.
0: Žena. Jak se jmenuje?
2: Míša.
0: Míšo, tak pěkné odpoledne.
3: Čau.
0: Doufám, že vám to půjde pěkně od ruky, zvláště po této soutěži, ve které pokud vyberete těch 123 tácků, to bude radost. Tak, slyším tam nějaký děti?
2: Ano, naša malá tady běhá.
0: Malá, okolo. Pěkně. Tak, tatínku, 122 800 říká arbitr na drcení koření v moždíři dneska. Dneska nevydáme, zvedáme banky a děkuju moc, přeju vám rodinko krásný den, užijte si svátek nejen úklidem a mějte se báječně. Ať se daří. Ahoj, děkujeme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je tady sváteční krokodýl s vámi, první podzimní pondělí, ovšem díky babímu létu je tam nádherná téměř letní teplota a taky dobrá nálada. Petra má zprávy. O čem? Vítej.
1: Hezké odpoledne, Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná, jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 15 hodin, 1 minuta, připravená je královna popu. Madonna Material Girl, bude Katy Perry. Dáme si Ready Kirken a pustím vám modrý tanky.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam krásně dneska. V Brně je 22 až 24 stupňů Celsia, Šepkovice měří 22 stupňů, ve Žďáře jsme na 20 a úterý bude slunečné, krásné. Podobně jako dneska, maxima zítra na Moravě 23, na Vysočině 20 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp. Od 1. do 3. října zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst, kam se můžete během festivalu vydat, bude také nádvoří radnice Brno-Střed. Přehled expozic i interaktivní mapu najdou zájemci na webu prototypbrno.cz. Dnes probíhá krátkodobá výluka tramvají kvůli dokončovacím pracím v ulici Kněničské. Linky 1, 3 a 10 mají upravený provoz. Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka 54. Od zítřka bude provoz v oblasti Komína a Bystrce opět obnoven v plném rozsahu.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Kostelec na Hodonínsku se přidal k dalším obcím, které tradičního živého kačera nahradili atrapou. Na problematiku používání skutečného zvířete v průvodech dlouhodobě upozorňuje spolek Zvířata nejíme. Na začátku týdne spustil kampaň a web Hody bez kačera. Naopak příznivci zachování tradice v její původní podobě spustili web Hody s kačerem. Obě stránky sbírají elektronické podpisy na podporu svých stanovisek. Český cyklista Matias Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
2: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravní situace v Brně na jižní Moravě klidná, sváteční, jenom na té dálnici D1, D2 se nám to trošku kumuluje, zvláště od Olomouce na Brno na Prahu 197. 195. a také na D2 do Brna od 3. kilometru až po napojení na D1. A pozor na nepojízdné osobní auto na D1, směr Ostrava na 315. kilometru. Šťastnou cestou.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pohodové sváteční odpoledne s krokodýlem. Běhání, houbaření, procházky, ale i uklízení věnujete sváteční čas, tak zdravíme do Lulče na Vyškovsko, kde Rostě hádal zvuk krokodýla, uklízí s ženou Míšou. A vy si hlídejte stále výherní song na benzín zadarmo od našeho rádia. Tady je Peťa a posíláme Miku, happy ending.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Vrchní, platím. Co máte?
3: 10 korun.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl, stále hity a pozor!
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Rozezvonil se nám telefon, ale mimochodem nepřišlo to hned až po dlouhé době, tak jsem si říkal, že by to při tom svátku jako poslouchalo tak málo lidí, nebo všichni hodujou, nebo střízliví, nebo co se děje, ale někdo už je na telefonu. Dobré odpoledne, haló?
2: Dobré odpoledne, Honza u telefonu.
0: Honzo, odkud? Petr?
2: Z Brna.
0: Z Brna. Co děláte při svátku, Honzo?
2: No, vyklízím a spravuju špajsku.
0: Jo, super. Tak to dělají i Vlulči u Vyškova, Rostě s Míšou. Já myslím, že to je dobrá činnost takhle na svátek na odpoledne. Tak a teďka dohrála písnička jaká, Honzo? Co to bylo za song?
2: Rýzný Agnes.
0: Agnes, výherní na benzín nebo naftu gratis. Já gratuluju, Honzo, je to vaše, tankujeme s krokodýlem.
2: No super, paráda.
0: Že jo, jezdíte benzín nebo naftu?
2: Jezdím naftu.
0: A na co to použijete? Máte před sebou nějakou významnou cestu?
2: Mám významnou cestu, pojedeme za Skýní na Slovensko, na Oravu. Takže...
0: Na Oravu, kolik to máte kiláků z domova, Honzo?
2: 300.
0: Super, tak to se bude hodit. Nafta z krokodýla gratis, Honzo. Cesty s úsměvem, pěkný uklízení při svátku a mějte se moc krásně. Naschledanou, ahoj.
2: Ahoj.
0: A krokodýláci, máme novej výherní song, tím pádem padá Agnes, Release Me, teď to vychytal Honza a vy hlídáte zítra Sebastiana. Zítra další benzín nebo nafta gratis z našeho rádia na písničku Toulavá. Sebastian, kdo to vychytá, vyhrává jako Honza. Hezké odpoledne.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: stojí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
5: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
6: Přijela maminka.
5: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tak, PH Electro, jedou směr Mexiko, někteří možná směr Moravská Třebová nebo Moravský Krumlov Krkolíláci. 15 hodin 34 minuty a někdo už jedete i s benzínem, jde naftou gratis a další, kdo bude tankovat, je Honza.
1: Zdarec, ahoj, tady Honza, vyhrál jsem naftu s krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a to vám dobře jezdí s krokodýlem.
0: Honzo, děkujeme nápodobně, všem šťastnou cestu a tady je Jelen s krokodýlem.

0: Do svátečního svatováclavského odpoledne Krokodýl Dua Lipa Training Season.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No a pohled na ty čerpací stanice a ceny na nich stále. K uzoufání nafta už na mnoha místech prostě přes 50, někde i víc jak 1,50 nebo 2,50 korun za litr, tak se těšme na středu, protože zasáhne vláda a ministerstvo financí. Cituji ministryni, od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot, zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám, domácnostem, udrží ceny paliv v České republice na nejpříznivějších úrovních v EU, řekla ministryně financí Alena Schillerová. A my stále dáváme tipy na levný benzín, naftu v Brně, v okolí. Mimochodem našli jsme naftu pod 50 a benzín za 43,90. Prim Jihlavská v Brně. Natural 43,90. Diesel je za 48,90. Tak přejeme lehkou nohu na plynu a dobrou cestu s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Stávej, jedeme na vodu.
2: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
1: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
2: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
1: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
3: Baštím? Baštíš? Baštírna!
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam!
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Sváteční svatováclavské pondělí s krokodýlem, výherní song na benzín mimochodem dohrál z minulého týdne Lost Frequencies Crazy. Vyhrala na to Irča, v této hodině vyhrál benzín na Agnes Honza z Brna. A mimochodem od čtvrtku vláda začne regulovat ceny pohonných hmot snížením spotřební daně, a to po dobu jednoho měsíce. Tak já nevím, jak vy, já už se nemůžu dočkat. Nafta je fakt drahá a Petra má zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, brněnská zoo má opět tygra somaterského, i o tom za chvilku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hezké sváteční odpoledne, krokodýláci, právě teď je přesně 16 hodin při pondělku a já mám pro vás Nickelback fotograf, bude Leonie Don't Worry, dáme si Evu Farnou a hodíme tam Huntrix Golden.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam krásně. Babí léto, které má být dlouhé a rekordní. Dneska to vychází fantasticky. Brno má 22, ale i na Kraví hoře 25 stupňů Celsia. Šepkovice 21, Žďár je na 20 stupních. Úterý bude slunečné odpoledne s teplotami 23. Na Moravě 20 stupňů na Vysočině.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen o víkendu. Zatím si zvyká na nové prostředí a návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Bez tygra sumaterského byla zoo od loňského prosince, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. V roce 2024 a 2025 prošlo letním dobrovolným vojenským cvičením 740 středoškolských studentů. Ti, kteří chtějí, mohou pokračovat v armádní kariéře i dál. Zatím toho využila necelá stovka z nich. Část po maturitě pokračuje ve studiu na Univerzitě obrany. Jiní se rovnou stali vojáky z povolání. Dalších téměř 160 absolventů má podle generálního štábu armády své žádosti v procesu. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Důvodem je odmítnutí íránského návrhu mírové dohody americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož součástí bylo i otevření Hormuzského průlivu. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava v Brně na Jižní Moravě stále klidná a pozor na nehodu ve Slatině. Trolejbus tam srazil chodce, a to v Mikulčické ulici. Máme nějaké lidi na vozovce, asi cestující, probíhá vyšetřování. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Trolejbus versus chodec Mikulčická Brno. Kolony D1 na Prahu 195. až 197. Může se to prodlužovat nárazově a taky na D2 do Brna od 3. kilometru. Hlavně stojí kamiony po to napojení na dálnici D1. Nepojízdné osobní auto na D1 směr Ostrava z Brna na 315. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 16. hodině krásné sváteční odpoledne všem na Moravu, Vysočinu, zdraví Peťan Holík, mimochodem máme Den české státnosti, svatý Václave, oroduj za nás, anebo Džanku, dej nám hantec, dej nám dnes, i když je svátek, a o čem to bude?
1: Ale jak svíja skoro sny, gomete, co to znamená házet Přemysla?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Příběh náš sváteční se svatým Václavem a u toho je krokodýl.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Pěkné svatováclavské odpoledne všem s krokodýlem, zvláště pokud ho máte hodové, jako třeba v našich Holasicích, anebo jinde třeba v Bojkovicích. Mimochodem, Žanek do toho dneska taky plete výrazné české osobnosti, ale dneska to nemáme o Václavovi, dneska spíš o Přemyslovi. Zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomete, co to znamená házet Přemysla?
0: No, Přemysla, že jo, třeba Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, pátý český král, moravský markrabě, 13. století. Ve štatlu jsme věděli.
3: Přemýšlet.
4: Myslet.
5: Přemýšlet.
0: Přemýšlet, samozřejmě, že, Žanku?
2: Házet Přemysla znamená přemýšlet. Tak nahoďte Přemysla o tom, jak si dneska udělat betelný den.
0: Betelný den při svatém Václavovi a svatý Václav, kníže, světec, patron českého národa, symbol české státnosti a příslušník vlastně první dynastie panovníků rodu Přemyslovců 10. století. Vychováván svou babičkou, svatou Ludmilou, vzdělával se na Budči. Jestli dneska máte čas taky kromě uklízení se trošku vzdělávat, tak děláte dobře. Svatý Václave, oroduj za nás.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit

0: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Do svatováclavského odpoledne krokodiláci taky trošku toho moderního tématu. Lovkyně démonu Huntrix Golden. 16 hodin 32 minuty. Doufám, že máte pohodu, že taky třeba lovíte nějaké zážitky a pěkně si ten svátek užíváte. Tady je Lucie. Ať máte snové odpoledne s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Téma dne, krokodýláci, babí léto, které se protáhne a bude rekordní. Těšme se z toho, že vlastně od soboty proudí do Česka na Moravu teplý vzduch od jeho západu a díky tomu ty teploty v těch dalších dnech mají stoupat až k letním 25 stupňům Celsia. Konec konců dneska jsme vlastně na Kraví hoře téměř na 25 a zítra by tomu tak mělo skutečně být. Takže milovníci slunečného podzimu, těšte se. Je to vlastně od víkendu až do příštího víkendu stabilní slunečné počasí, v podstatě období bez deště. Nejteplejším dnem má být úterý, kdy se výjimečně dočkáme až těch letních 25 stupňů Celsia. Láká to k procházkám a třeba na Sněžku, to už včera vylákalo tisíce turistů, nejenom z České republiky, ale i z Polska.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Krásné počasí, procházky do toho stále za zvuky do ruky tady úžasných přes více než 122 tisíc korun.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
12: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Rapo.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Palet Maska namíří Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Představení Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci R. Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. A hru Chlapi sobě nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Dobrá muzika z Krokodýla do svátku, Jason Derulo, a do toho krásné počasí, mimořádně krásné, intenzivní a dlouhé babí léto. Petra má zprávy, pátá je tady přesně za minutu.
1: Pěkné odpoledne, brněnský dopravní podnik zavede novou autobusovou linku, i o ní budeme mluvit už za chvilku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z Krokodýla stále hity, dáme si Roxety. Pošlu vám Imagine Dragons. Takže do Kohoutek, do Klentnice, taky do Žďáru, Péti a Mírovi, a bude Summer Love.
4: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilo.
0: Je tady podzimno, jo, krokolíláci, a dáme víno.

0: Rádio Gregorio. Počasí.
1: Máme rádi víno a někdo si dáváte taky burčák, co? Teď je přesně 17 hodin, v Brně 22 až 25 stupňů a zde dál v Šepkovicách kousek od Třebíče naměřil 21 na teploměru. Peťa má 20 ve Žďáře na Vysočině a před námi vlastně až do neděle jsou dny, kdy bude stále přes 20 stupňů Celsia, dokonce zítra to půjde i k 25, 23, žádný problém. Právě takové bude úterý na Moravě, 20 stupňů zítra na Vysočině, tak si to krásně užijte.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšinské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Kromě obou konečních zastaví ještě v zastávkách Růženín dvůr a Strnadova.
0: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
2: V kostelích se v září objevuje poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin. Výzdobu kostela, která je typická pro období vinobraní, vytvářejí farníci. Na její tvorbu svými dary z úrody přispívají firmy i soukromé osoby. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. Po letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny. Hokejisté Pardubic zvítězili v pátém kole extraligy v Brně 5-3. Brněné naposledy porazili Dynamo v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
0: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne za volanty ve svátek, krokodýláci. Dávejte pozor, máme nějaké čerstvé nehody na D2. Došetřuje se ve Slatině v Mikulčické srážka trolejbusu s chodcem. Pozor u Milotic na Hodonínsku. Máme tam nehodu dvou osobních aut na silnici 432. Je to u obce Milotice, tak velmi opatrně, průjezdnost možná s opatrností. No a D2, dva problémy. Za prvé havárka osobáku do svodidel, na místě už je policie, 15,5 km dálnice D2 z Brna na Břeclav a na 35. kilometru poruchané vozidlo může bránit provozu, takže prosím vás, i tady na to dávejte bacha. Kdybyste měli něco dalšího, volejte linku řidičů.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné sváteční odpoledne všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu i Zdeničce do Střílek, která píše: zdravím všechny v krokodýlu, dík Petře za hezký písničky, hned se mi lépe natírala terasa tekutou lepenkou, jen bych potřebovala tak 30 kbelíků. Tak Zdeni, děkuju, do svátku pěkné odpoledne. Mimochodem, pokáče byste chtěla, myslím, že už jsem hrál solitéra, ale nějakého tam určitě ještě dneska najdem. Nejpozději v písničkách na přání budu i Zlatíčka. Budem se ptát, proč mají muži malá prsa, děcka.
1: Protože mužím to nesluší.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup. Muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: Pohoda při svátku s krokodýlem. Jdeme na Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jsme rádi, že vám ve svátek dělá společnost Krokodýl. Zdeničce ve střílkách s krokodýlem sekundují síkorky na terase. K tomu sluníčku Zdeni, to je nádhera. To je kombinace. Nemá to chybu. Čas 17.21, někteří jsou v práci a mimochodem asi bude dneska něco jako vánoční večírek, tak k tomu se dostaneme. Teď jdeme za Zlatíčky do školky a ptáme se holčiček, chlapečku, proč mají muži malá prsa.
2: Proč? Protože jim to tak narostlo.
3: Protože mužím to nesluší.
4: Protože malým mužičkům nemají velký prsa, ale malý. Protože kdyby měli velký, tak by to neunesli.
0: Tak by to neunesli, nebo by to taky třeba některý převažovalo, že jo?
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Takže malá nebo velká, holky, hlavně držte dobře balanc, ať vám to sluší, ať se líbíte. A mimochodem máme tady stále benzín zadarmo. Dneska vyhrál Hon za maminovou výherní písničku.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
10: Stávej, jedeme na vodu.
11: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
10: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček.

0: Péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Moravská krev. Svatováclavské sváteční odpoledne, krokodýláci, tohle bylo víno od Činasky, jaké si dáte vy? Dáte si šardonku, nebo to bude pálava, co? Ať vám to chutná, pokud si můžete dát. 17 hodin 33 minuty, my si dáme maš.

0: O Cecília, ladíte krokodýla, je 5.38, dobré odpoledne všem.
1: Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Je to téma dne, je to téma vlastně víkendu. Tý arena zažila první tisíce návštěvníků. Speciální Open Air Arena poprvé proběhl na brněnském výstavišti a byl u toho i krokodýl.
3: Přátelé, je to tady. Krokodýlka vysílá dneska od nové Tý arény. Nová hola s kapacitou až 13 000 diváků, no a hudební festival, který je zdarma.
0: Jojo, zábavný program, otevřená hala, velké pódium, na něm řada umělců, včetně Sebastiana, Martiny Partlové, zpěváků Městského divadla Brno, bubeníku Eskola, Samba a dalších. A vedle pódia byl krokodýl, Jirka Wiener, teď jste ho slyšeli, zval tam i na motoristické kousky Petra Piláta na speciální rampě, kde s ním skákali i dva mladí talentovaní jezdci ve věku 13 let, Kuba a Maty. Mimochodem, super skoky, kluci, zvláště to salto vzad od pilníka. Jinak do haly po skupinkách po 20 zavítalo se speciální registrací s ochrannými prvky během víkendu přes 2000 návštěvníků. Program před halou, tak ten si nenechal ujít možná i kolem 10 000 lidí. Byli jsme s klukama včera odpoledne po golfu zažít atmosféru. Nádhera. Děti do 15 let do haly přístup neměli, takže my si počkáme na grand opening 8. ledna a kometáci se jistě těší na 10.1.27, kdy poprvé vyjede na led té areny kometa proti pražské Spartě. Olé!
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
6: Mňam. Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Je dobré mít parťáka při práci. Rádio, rádio, rádio Krokodýl.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

0: sváteční svatováclavské pondělí s krokodýlama, někde i se skoro vánočním večírkem. Na krokodýlu jsou zprávy, protože je 18 hodin a 1 minuta přesně. Petro.
1: Hezké odpoledne, Brno se na 3 večery rozzáří s festivalem Prototyp, víc o tom řekneme za chvilku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6 hodin, 1,5 minuty. Při svátku nás ladíte i v práci jako Jarda Dobeš s kolegy, takže pozdravíme Ivana, Dana, Růženku, Braňa, Alenu, Igora, Jirku, Aničku a Pavla Hermana a dáme si pro vás Queeny, ne? Vypadá to, že u vás v Kauflandu máte dneska firemní setkání v duchu vánočního večírku, tak chválíme, super si to užijte, pro vás připravení Queeny, ať se vám tam dneska opravdu daří. Klasik budou i Alphaville, ovšem v té nejposlednější verzi společně s Davidem Gettou a Abou Max, Forever Young. Mám prostě od pámbička buky jako... Bude Evička Farná a budou taky Journey.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A bude krásně celý týden. Babí léto začalo už včera, krokodýláci, čeká nás to do neděle. Bude krásně úterý, slunečné odpoledne na Moravě 23, 25, na Vysočině 20 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se na 3 večery rozzáří s festivalem Prototyp. Od 1. do 3. října zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst, kam se můžete během festivalu vydat, bude také nádvoří radnice Brno Střed. Přehled expozic i interaktivní mapu najdou zájemci na webu prototypbrno.cz. Dnes probíhá krátkodobá výluka tramvají kvůli dokončovacím pracím v ulici Kněnické. Linky 1, 3 a 10 mají upravený provoz. Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka 54. Od zítřka bude provoz v oblasti Komína a Bystrce opět obnoven v plném rozsahu.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Kostelec na Hodonínsku se přidal k dalším obcím, které tradičního živého kačera nahradili atrapou. Na problematiku používání skutečného zvířete v průvodech dlouhodobě upozorňuje spolek Zvířata nejíme. Na začátku týdne spustil kampaň a web Hody bez kačera. Naopak příznivci zachování tradice v její původní podobě spustili web Hody s kačerem. Obě stránky sbírají elektronické podpisy na podporu svých stanovisek. Český cyklista Matias Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
6: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Svátečně odpoledne, vracíte se nám, začíná být hustější provoz krokodýláci, takže opatrně, taky díky tomu máme najednou nehodu 3 aut, tady u Brna na 373, je tam kyvadlový provoz, na místě už policie řídí tam nejenom dopravu, ale taky šetří tuhletu dopravní nehodu, takže 3 osobáky, 373 silnice a Olomoučany na Blanensku, pozor, tady máme kyvadlový provoz, protože havaroval motorkář, na místě už integrovaný záchranný systém, silnice 37 444 je komplikovaná teď ten průjezd, takže prosím vás, opatrnost.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné první podzimní a navíc sváteční odpoledne v roce 2026, krokodýláci. A zvláště pokud jste na firmě s kolegy jako Jarda Dobeš, na Kauflandu, na Dvojce v Hodoníně, takže Ivan, Dana, Růženka, Braňo, Alena, Igor, Jirka, Anička, Pavel Herman, Jarda, pro vás pro všechny připravení kvíni, ať ta show valí dál. Tady je Peťan a přejeme pěkný podvečer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě od pamě.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodiláci, oblíbená soutěž benzín nebo nafta gratis, stačí vychytat tu správnou výherní písničku, je stále tady. A dneska mimochodem i ve svátek to padlo. Hrála Agnes, Release Me. A najednou telefonát a tam je borec, který to prostě věděl.
2: Zarec, ahoj, tady Honza, vyhrál jsem naftu s krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a to vám dobře jezdí s krokodýlem.
1: Děkujeme moc, dobrou cestu na Oravu, Honzo, a máme novou výherní písničku na benzín nebo naftu, krokodýláci. Se nemůžu dočkat čtvrtku, až zase ministerstvo financí začne ovlivňovat cenu na čerpacích stanicích. Má to být na jeden měsíc, tak doufám, že ta nafta prostě půjde pod 50 korun zpátky. Máme novou výherní písničku a to je Sebastian Toulová. Až my pustíme tuhletu hudební holubici, tak vy vezmete telefon, zavoláte do studia a jako Honza taky vyhrajete, krokodýláci. Tak si to určitě nenechte ujít.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 18 hodin 22 minuty s Krokodýlem na Moravě Vysočině nebo na jezu v Hodoníně s Jardou Dobešem, kolegové, večírek, a my posíláme mandraže, šroubě, matice všem.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

Viva la vida, krokodiláci, do svátku. Coldplay před 6:30 dohrávají na rádiu Krokodýl. Mimochodem, hokejový tým, se kterým má zahájit své působení v nové té aréně tady v Brně na výstavišti, hokejová Kometa, dneska doma hostil Energii Karlovy Vary a víte, že už je poutkání. Dohrávka 5. kola a Sparta Praha, Energie Karlovy Vary 0-1. Pěkná práce, Energie. Backstreet Boys, I Want It That Way, a za půl hodiny si dáme písničky na přání na Krokodýlu.

0: Pak je láska krokodiláci možná v lese.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Možná v lese jako houby krokodýly. Je to téma svátečního dne. Vůbec víkendu houby rostou a lidi nosí plný koše. Houbařská sezóna prostě v Česku vrcholí a na většině území je vysoká až velmi vysoká pravděpodobnost růstu hub. Takže plné koše máme hlášeno od houbařů z Liberecka, Ústecka, Jihočeského kraje, Vysočiny, Pardubického kraje i z okolí Prahy. A krom hřibu hlavně rostou václavky a klousci, že jo, klasika, podzim. No a za nazbírané houby můžete inkasovat tisíce korun. Výkupy nabízejí za čerstvé hřiby, lišky nebo křemenáče desítky až stovky korun za kilogram. Sušené houby mají cenu i v řádu tisíců. Ale bacha, prodej volně rostoucích hub není volnou živností pro každýho. Musíte mít odborné osvědčení od krajské hygienické stanice. Takže není nad vycházku do lesa pro radost a na smaženici od srdce.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Výborně hraje Krokodýl i do střílek s Krokodýlem pro Zdeničku. Taylor Dane, Tell It To My Heart a před náma písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Řekni to srdcem, nebo řekni to mému srdci, můžete to říct i písničkou a mimochodem jako první bude dneska klasika Upside Down od Diany Ross.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A pošleme to všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanovic, k Hodonínu a aj na Chaloupku, kde pak se nám začalo ochlazovat, no. Kurňa, ráno třeba 7 stupňů, 5 stupňů, 4 stupně, záleží jak kde, trošičku přízemní mrazíky chvilkama. Což by nemuselo mít úplně jako pozitivní vliv na to, jak moc nazbíráte houby, ale pambu zaplatí, že pořád ještě rostou a dají se sezbírat, že? Ze Zábřeha o tom vědí svoje. 19 hodin 2 minuty, Brno 22, 22 stupňů, Šepkovice 20 stupňů, Vežďáře 19 a zítra slunečné úterý. Vlastně až do neděle má být krásně, většinou kolem 23 stupňů, takže zítra Morava 23, Vysočina 20 stupňů a tady jsou hlavní události svátečního 28. zářijového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen o víkendu. Zatím se zvyká na nové prostředí a návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Pod Hády. Kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růžení dvůr a Strnadova. V kostelích se v září objevuje poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, servus na silnice, k tomu návratu z prodlouženého víkendu, ať je to v bezpečí a bez nehody, ať se vám nestane to, co třeba v Chudčicách, tamhle chudákovi cyklistovi, co se srazil s osobákem, takže silnice 386, Chudčice, komplikace, může to tam bránit docela provozu, tak opatrně. A na Jihlavské v Říčanech, ve vesnici Říčany, tady na Brně venkově, havárka motorkáře, na místě už integrované složky integrovaného záchranného systému. Šetří se to taky tady, prosím vás, opatrně. Šťastnou cestu a dobrý dojezd domů ve zdraví.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný podvečer všem s krokodýlem, ať jedete z chaty, z návštěvy, z výletu, z malé dovolené, nebo z práce, nebo z nákupu. Hlavně, ať se dobře máte, když tak ladíte toho vašeho krokodýla. 19.05 přesně právě teď a jdeme na písničky na přání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Umělecká mikropauza, 19 hodin, 8 minut, krokodýl, písničky na přání, hezký sváteční večer všem na naší vlně. Tady je Petr, 603 103 103 telefon, kde to hned, jak jsem skončil po zprávách, začalo vyzvánět a někoho tam máme, tak kdo to začne dneska? Dobrý večer, haló.
1: Dobrý večer, Marek.
0: A já myslel, že to bude Die. Říkal jsem si, bude Die a nebo Prigl Tom a ona je to Die. Marku, pěkný večer do Die. Jak se tam máme na konci prodlouženého víkendu, co?
1: No, teď jsem vysušil pěkně voříšky, tak to prodávám za 150 korun, to jde kilo a krásně celou.
0: Dobře, a kolik kilogramů se ti povedlo?
1: No, dneska 3 kila.
0: Hezky, hezky, tak to gratulace. Co jsi dobrého uvařil dneska, řekni.
1: Dneska jsem dělal takový výpečky zelí a knedlíček a teďka dělám buchtu se švestkama.
0: Hezky. Já jsem dneska dělal bramboráky s květákem, čověče, a těším se, že se ještě dám asi večer, jak přijdu z práce.
1: Až přijdu, tak já vám něco dobrého udělám.
0: Mari, ty jsi říkal, že dorazíš, já nevím, tento týden nebo příští týden, kdy se tady objevíš?
1: No možná příští týden, a to bude překvapení.
0: Překvapení, takový. Aha, dobře, tak já se nebudu ptát, udělej nám překvapení, objev se, co si dáme zahrát, řekni.
1: No, mně se strašně líbí to, jak je ta píčka I can't stand, no. I can't stand it, no.
0: To jsou 24/7. Dobrý, no.
1: Jsem si to vzpomněl, no.
0: To je první pecka od 24/7. Pamatuj si to dobře. Grosecen, Österreich. Hallo, Damen und Herren. Das ist 24/7. Großartig hit.
1: Aha,
0: a my si ho teďka dáme. Takže prosím tě, řekni, pro koho to bude?
1: No, pro vás do rádia, protože jste nejlepší rádio. Poslouchám vás od rána do večera. A i v noci, klidně. Já no méně spím, já si pustím rádio.
0: Tak to jsme rádi, to jsme rádi. Takže děkujeme, krásný večer přejeme a na Znojemsko do Die 24/7. 1, 2, 3, 4, hej, čau, ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.

0: Ladies and gentlemen, máte Krokodýl a sváteční písničky na přání 7:45.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: 7:45 za pár sekund přesně a na telefonu někdo další, kdo chce písničku. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťinku, tady je Peťa ze Žďáru.
0: No nazdar, Vysočino, Žďáre, Peťo, ahoj, ahoj. Tak, hele, prodloužený víkend je na jednu pryč, sakra to uteklo, že, Peti?
2: No, jasný.
0: Jak jste si to užili s Mírou, co jste dělali? Míra se léčí, že jo?
2: No, Míra se léčí, no, je mu blběno.
0: Doufám, že mu co nejdřív bude zase dobře. Že mu třeba spraví náladu muzika, co? Z Krokodýla, co? Čím mu spravíme náladu, co, Peťo?
2: Jasný, tak já bych chtěla See You a Tapebu.
0: OK, chystám See You, jasně, a hrajeme to Mírovi na uzdravení.
2: No a bude to pro tebe, pro Míru, pro Jirku Vínera, pro Alex, pro Kometu, která mě včera pěkně naštvala.
0: No jo, stalo se, že jo, no, proti jasný. Dynamu, co chceš, jako.
2: No, jasný.
0: Ale ty říkala, že jako z toho máš trošku strach.
2: No, jasný.
0: Ty jsi to predikovala, tak jako neříkej, že jsi naštvaná, když se to splnilo, ne?
2: No, tak splnilo.
0: No, no. Tak, Peťo, dobrý, příště lépe samozřejmě, příště lépe proti Pardubkám. No,
2: jasný, a ještě pro dva Milany a pro všichni, že poslouchají, no.
0: Já moc děkuji za všechny. Mírovi, fakt jako brzké zotavení, ať je na pohodu a mějte s kočičkama ve Žďáře krásný večer. Papa, ahoj.
2: Tak jo, papa, čau, čau. I'll see.

0: Rádio Krokodýl a hity napsány.
1: Nezastavitelné rádio i ve svátek. Krásný večer všem s Krokodýlem. 19 hodin, 19 minut, teď bylo i 19 sekund. Doufám, že vám to přinese štěstí, pokud jste to viděli. Písnička ze Žďáru, mimochodem i pro Alex. A Alex už mi píše, že děkuje z práce Peťulce a srdečně zdraví z Lužic všechny věrné krokodýláky a chtěla by zahrát písničku pro Jarouška, Jarču, Vildu, Ivku, taky pro Míru, aby se nám brzo uzdravil a pro sebe, aby to v práci krásně na EMVce v Lužicách utíkalo. Takže v tom případě tady nemůže být nic jiného než vodopády od chaosu krokodýláce. Kdo byste chtěli taky písničku 603 103 103, případně aplikace Rádia Krokodýla. Mimochodem Jarouškovi už jsme hráli, protože tě mají dneska v podstatě vánoční večírek tam na Kauflandu na Dvojce v Hodoníně a ještě se dostaneme i do Prušánek. Ale toto je hlavně do Lužic a i na Vysočinu.

0: Voda padá, padá, dělá vám radost krokodýláci i v práci, v Lužicách, anebo ve Žďáře, na Vysočině, v Brně, v Hodoníně, v Prušánkách. Mimochodem, Prušánky dneska byly v Rohatci, byl tam Rainbow Run Rohatec, taky k tomu za chvilku. Dáme reklamní pauzičku, aby si stále můžete volat, objednávat a taky přát na Rádiu Krokodýl. Dobrý večer.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Hit za hitem s krokodýlem a zdravice směr Rohatec organizátorům dnešního Rainbow Run, kdy se Rohatec zbarvil do duhových barev. Proběhla Rohatecká desítka, mimochodem běhala se trojka, pětka jako v kilometrech, byly tam různé kategorie, byly i štafety, byla rodinná akce a běžela i naše oblíbenkyně krokodýlka Leonka Mikušová z Prušánek a píše, že to bylo fantastický, že byla překvapená, že tam byl krokodýl, protože moderoval Jirka Wiener a my jsme rádi a nadšení, že jsme mohli být to takové pěkné události. Leonka nadšená, chtěla by pozdravit svoji šéfovou, svoji sestru Renatku, takže Renatku i Ivetku, protože obě přišli fandit, možná, že neběhali, prostě jenom povzbuzovali a Leonce se to strašně líbilo, prostě si to užila a chtěla, aby to takhle se zase hrozně brzo zopakovalo. V tom případě, Leonko, pro tebe, pro Ivetku, pro Renatku, pro všechny, nejenom z Prušánek, ale i z Rohatce, Shinedo Connor, krásný večer. It's...

0: Nic se ti nevyrovná, zvláště když si to tak pěkně odběháš a najednou si vybuduješ fantastickou figuru, že? Leonko.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Takže to bylo pro všechny, co dneska absolvovali Rainbow Run, tedy běhání v Rohatci, kousek od Hodonína, a jdeme rychle na telefon 603 103 103, půl osmá za malý okamžik. Někteří už nás poslouchají i v sauně. To je naprosto super, že Bětíne, Péťo, Marti, krásný večer, děcka, dostaneme se k vaší objednávce. Teď ale máme telefonát, halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťuko.
0: No ahoj, Janičko, ahoj, do Řečkovic, Zlatičko, jak se máš? Jak se máš na konci prodlouženého víkendu, Jani?
2: No, báječí, já bych chtěla písničku pro mýho kamaráda, nejlepšího.
0: Dobře, a to je?
2: Je to pro Vaška.
0: Dobrá, Vašek má svátek.
2: Umřel mi kamarád do nebička. Posílá mu to jeho bráka z Ameriky a já.
0: Dobrá, tak to je nám líto. Zdravíme do nebička. Pro Vaška, pro Václava tato písnička a jinak krásný večer a pohodu k zamilcu. No tak to právě říkám. My tady hrajeme Václavům dneska celý den, takže všechno nej Vaškům, Václavům, ti, co jsou s námi stále, i těm, co již na nás koukají z nebes. Hezký večer, papa, ahoj.
2: Děkuji, děkuji. Thank you.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Je to nádherný večer, krokodýláci. Tady prostě máme takovou příjemnou náladu babího léta, jo. Susan Vega zpívala I am sitting in the morning, ale realita je I am sitting in the sauna s mojí ženou, skvělou Martinou. Takže zdravíme do Žebětina Foralovi, Peťas. Doufám, že si to s Marťou v té sauničce krásně užíváte. Mimochodem, ta písnička, co byste chtěli zahrát k zahájení saunovací sezóny, než nám zmizíš do Číny na ten golfový šampionát. Kamaráde, doufám, že jsi stále v tréninku, že vám to tam s Lukinem půjde famózně, že to tam normálně rozbijete, budete na bedně. Tak než ti pustím tu vaši oblíbenou písničku, tak musím pozdravit pána Andělu, protože on vlastně miluje úplně stejnou. Takže jdeme hrát od Anděla pro Anděli, že jo? Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Petře, Pavel Janša z Velké Mezříče.
1: Pán Andělu, dobrý večer do Mezříče, Pavle. Ahoj, ahoj. Jak je po prodlouženém víkendu, řekni?
2: Od Toma Jonesa tě poslouchám.
1: Jo, Tom Jones je výborný, toho mám rád, to jsem si pustil z chutí. Takže prosím tě, jak je po prodlouženém víkendu, Pavle, u tebe, co?
2: Normální, jako tak jsme s tím kamarádem, co na to vozíku.
1: Dobře, to je Milan. Kolik jsi uvařil kafíček, prosím tě, za prodloužený víkend, co? Bylo jich více jak 15?
2: 9, myslím.
1: Jo,
2: je to takový klidu.
1: A to máš jenom za 15 korun, si říkal, že?
2: Někdy je to taky jenom.
1: No. Takže, koho potěšíme písničkou, Pavle?
2: Já bych teďka prvně šel poděkovat těm všem, co mě tady za tu chvíli pomohli. Paní Pavla Pomotičková, potom pan Šťourač, samozřejmě Zuzanka Brna, Martina Spraj, který mě podržili psychicky trošku. Díky moc.
1: To je dobře, děkujeme
2: a
1: za podporu.
2: A bych je zahrát s tím vnoučatům, Pripovi a samozřejmě
1: Míši,
2: jeho přítelkyni Míši, mé pravničce Denise a já bych chtěl pozdravit Zdenka Bechovýho a všechny andělky a ještě by to šlo do Sazomína, do Velkého Mezříčí, do Slavkova a ještě se připojil k tomu Velká Bíteš, Brno a Sazomíno.
1: Děkujeme, krásný večer, andělci, opatrujte se v Bezříči.
2: Kometu, jo?
1: Ole kometa. Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj, děkuju. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Zahrajou nám cvrčci, zaspěvají vtáci a schválně, jestli se dneska ještě dovolají třeba Slavkováci. Jinak pozdrav do Žebětina pro super bazénáře, co se s tím v biznisu ani v golfu nepáře. Pro Peťana, Forala, že je půl technika a pohoda tamhle v sauničce. Doufám, že dneškem bude sezóna úspěšně zahájena, Peťas. A jinak, krokodiláci, máme ještě necelých 20 minut, abyste se i vy k tomu saunování, k tomu hraní přidali. Aplikace Rádia Krokodýl nebo číslo 600 300 303. Dobrý večer všem s Krokodýlem.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vstávej, jedeme na vodu.
6: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
5: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
6: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
5: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
7: Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak 7:45, přesně, krokodýláci, při svátku svatého Václava všem Vašku, Václavům, Benoušům krásný večer a dobrou sváteční náladu a zdravíme i do Žďáru a současně na Vinohrady, protože Radek, náš věrný krokodýlák a taky pejskař, by chtěl zahrát písničku Protože to nevzdám, neb dnes na Vinohradech proběhl psí den. Tak od Radka pro všechny pejsky, pro pejskaře i pro Velču s boxerama, od Radka ze Žďáru a od krokodýla.

0: všechny pejskaře na Vinsky, to znamená, že i pro pejskaře třeba z Líšně, že jo, Bodratka, ze Žďáru. Jak jste si to krásně užili s těma nejlepšíma kamarádama s pejskama. Kdo je další? Telefon 603 103 103. Pořád hraje podle vás Krokodýl. Dobrý večer, kdo tam? A vydačer máci Slavkováci, pěkně. Tak jak je po prodlouženém víkendu, Vildo, Jarko?
1: Ale tak v početě, ale dneska to bylo takový malinko pracovní, ale dobrý, no.
0: A co jste malinko pracovali, Vildo?
2: Kutili jsme.
0: Kutili, co jste vykutili, co? No, co jste vykutili?
2: Jsem na pračku, protože tam furt něco tancuje na té pračce, tak jsem tam nalepila koberec na obou stránku.
1: Aha. No a já jsem byl u kamaráda, nasazoval jsem mu světlo na elektrokoloběžku.
0: Super, jste tak šikovní ve svátek. Tak to chválíme, čím si spravíme náladu?
1: Hoď tam prosím tě něco od Guns N' Roses.
0: Dobrá, ano, a bude to pro?
2: Pro tebe, pro Alex Dohodonína.
1: Pro bajkerose Zdeňka Došetkový.
2: Pro pána Andělu.
1: Pro oba dva Milany.
2: Pro zámeckou paní, ona bude vědět.
0: Dobře.
1: Pro Toma Spríhlu taky, protože ten nás taky zdraví vává, už teďka občas.
2: A pro Ríšu do Slavkova. A ještě pro Lukáše do Slavkova.
1: Tak. A pro všechny ostatní krokodiláky, kteří volají a poslouchají věrně Krokodýl každý den.
2: A znají nás.
0: Výborně, takže když do Slavkova a pro zámeckou paní, tak pozdravíme i do vily Austerlitz. Já jsem tam dělal svatbu, je to týden, bylo to nádherný, takže i pro paní manažerku Martu Svobodovou, krásný večer všem s Krokodýlem, opatrujte se nejen ve Slavkově, mějte se báječně, zdarec!
1: Zdarec, ahoj!

Ze Slavkova do Slavkova listoparový déšť, protože to nebude dlouho trvat a už to začne krokodýláci padat, protože říjen máme od tohoto čtvrtku. October, November, November rain, i to Willy Austerlitz. A mimochodem, hlásí se zase Slavko, tentokrát je to Lukáš, kterýmu jste hráli písničku vy, Čermáci, Slavkováci. A Lukin píše, zdarec krokodýle, chtěl bych písničku Půlnoční hřích pro vás, do rádia, pro pána andělů, pro Slavkováky, do Hodonína, do Meziříčí a pro moji rodinu, Lukáš ze Slavkova. Luky, já moc děkuju. A jak si přeješ, tak taky hraju právě teď. Krištof, Dominik Alakdžia, Půlnoční hřích do Slavkova. Krásný večer.

0: Vánoční hřích krokodiláci od Lukáše ze Slavkova a jdeme na poslední objednávku.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Takže půjdeme na telefon, pak půjdou zprávy od Petry a pak bude teprve ta písnička, kterou si přeje náš rytíř ze Stolové hory, který to dneska ve svátek na Václava završí. Krásný dobrý večer, ahoj, zdarec.
2: Nazdar, Peťané.
3: Nazdar, Zdeňku. Zdravíme do Šepkovic. Nazdar, nazdar.
2: Právě končíme party tady.
3: Na chalupce končíte party, nepovídej fakt. No, kolik jste ráno měli teplotu? 7 stupňů, 4 stupně, co? To studený
2: no,
3: ráno, že?
2: 7.
3: Je to náročnější i pro ty hřibky, ale zase má být teďka teplo, takže zase hřibku hned tak jako hafo nebude. Jak se to vyzbírá, tak bude zase chviličku prostě pauzička
2: a tvoje kolín. Na golfu, pověsme to na golfu.
3: Na golfu všecko dobrý, kluci byli šikovní, moc jsme si to užili, takže moc jako dobrý, musím říct. No.
2: Takže písničku pošleme tady té mojí partie, jsou tady z Jeseníku, přátelé přijeli, dovezli ho, by teda pochopitelně. Že...
3: Kolik a jaký, prosím tě, velký, malý, střední?
4: Ze Zábřehu na Moravě.
3: Ze Zábřehu na Moravě, pěkně.
4: Ano.
3: A veliký byli, jo, tak to jsme rádi.
4: Ahoj, by nám začínu se před tento týden, ale to je ale... novinka taková u nás. A dovezli jsme, podělili jsme se, ano.
3: To rádi slyšíme do Zábřehu, zdravíme. Zdeničku, koho pozdravíme dál?
2: Do Aranku, do Karlovic a moje holky Moniku, Věrku a těholku Karolinku. No už to má za pár holka. No.
3: Holka to má za pár. Kolikátý ho má termín?
2: Třetího,
3: teďka v sobotu.
2: No, tak pěkně, na sobotu, no, aby
3: jako. Dobře, tak hlavně, aby si byl dědečku stále připraven, vždy připraven, rozumíš?
2: Jo, to už budu pradědeček.
3: Jo, ty už budeš, tak pradědečku, dobře. Ještě, že jsi takový mladý a stále vitální, ještě to koleno dáme do cajku a bude to úplně perfektní. Tak krásný večer na chaloupku, mějte se tam. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Čau, čau, Peťane. Díky.
3: Ano, ano, čau, čau.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáří. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp. Od 1. do 3. října zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst bude také nádvoří radnice Brno Střed. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. Prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád. Kostelec na Hodonínsku se přidal k dalším obcím, které tradičního živého kačera nahradili atrapou. Na problematiku používání skutečného zvířete v průvodech dlouhodobě upozorňuje spolek Zvířata nejíme.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen o víkendu. Zatím se zvyká na nové prostředí a návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růžení dvůr a Strnadova. V kostelích se v září objevuje poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

pondělní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí, máme 28. zářijovou noc před námi, krásný 40. týden tohoto roku. Věřím, že dnešní den jste zvládli na pohodu a na pohodu si budete vychutnávat ty hity, které pro vás máme. My tady v pilíčku. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

Sváteční noc si užíváme. Václav a Václava dnes slaví svůj svátek. Vaškům všechno nejlepší. Parádně si užijte svátek i další hit u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě příjemně, polojasná obloha, teploty kolem 21 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno se na tři večery rozzáří s festivalem Prototyp. Od 1. do 3. října zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst bude také nádvoří radnice Brno Střed. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. Prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád. Kostelec na Hodonínsku se přidal k dalším obcím, které tradičního živého kačera nahradili atrapou. Na problematiku používání skutečného zvířete v průvodech dlouhodobě upozorňuje spolek Zvířata nejíme.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Say low.

Prožíváme tu správnou sváteční pohodu. Teď budeme hrát vám všem, kteří ještě na pohodu si dáváte někdy něco dobrého, takže do všech barů, hospůdek a restaurací zdravíme a užijte si s námi hit za hitem.

0: is the answer.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech. My máme státní svátek, Den české státnosti, jinak máme také Světový den boje proti vzteklině, Mezinárodní den pro všeobecný přístup k informacím. Takový je ten dnešní 28. zářijový den a já vám přeji krásnou pohodovou noc. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě příjemně, polojasná obloha, teploty kolem 21 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen o víkendu. Zatím se zvyká na nové prostředí a návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech. Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě pod Hády. Kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růžení dvůr a Strnadova. V kostelích se v září objevuje poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí, přináší pranostika dnešního dne. Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje. Pranostika další. Tak ať máte dobrou úrodu a samozřejmě doufám, že jste si dnešní svátek užili, jak se patří.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Vánoce nám blíží, pěkně si užíváme sváteční čas o jeden den. Příjemnější to bylo a doufám, že jste využili víkendu prodlouženého třeba k cestování. No a zítra šupky, hubky, dubky, pěkně do práce, ale bude to o jeden den kratší a tak to bude příjemné. Příjemně budeme hrát i v pondělním krokodýlím pelíšku.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Břeclavští studenti ovládli mezinárodní soutěže v první pomoci a to je, panečku, krásná věc. Ano, překotné porody, masivní krvácení i silná alergická reakce. Středoškoláci z Břeclavy prokázali, že se umí zdárně popasovat s celou řadu dramatických situací. V mezinárodní soutěži první pomoci si odvezli stříbrnou medaili. My jim blahopřejeme, děkujeme. Jak tak koukám, tak tým ve složení kapitánky Gabriely Klacelové, Karolíny Kosíkové, Markéty Mikulkové a Daniela Pavelky měl obrovskou konkurenci z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska a byli tak dobří. Tak je zdravíme a díky. Další hit pro vás.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

V Brně se obnovil byt z první republiky a zachoval se krásně, včetně nábytku. Ano, a právě tam teď koukneme. V Brně se veřejnosti otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Hrdanových. Interiér ve třetím patře domu na Hlinkách 46 se dochoval téměř beze změn, včetně vestavěného nábytku. Po několikaleté obnově se vrátil do podoby z 30. let minulého století. No, a to je samozřejmě krásná podívaná. Tak pokud se tam vyrazíte podívat, Muzeum města Brna, restaurátoři si je nechali záležet, tak ať se vám to líbí, hlavně ať se vám líbí další hety u nás na Krokodýlu.